0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem, nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
7: Ahoj, mami.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Gianna Mia.
10: Gianna Mia.
11: Jednoduše skvělá.
10: Gianna Mia.
0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.
19: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
20: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
21: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
22: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
23: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
24: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1, chuť pokračovat. I want
25: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.

Pít, teď mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na...

I'm done. I got myself here. Get myself out.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
6: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Stop, stop, stop, stop, stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
4: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
5: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
4: A kde mám říct tu větu, jak to mi řekni?
3: Tak to dáme do grafiky, jo?
6: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
7: Dny Merien. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart.
9: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
11: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
12: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
13: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
12: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
16: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
7: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
10: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
11: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
12: Trápilo mě svědění a pálení.
13: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
11: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
11: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
13: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
15: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Jdu si dát pauzu.
19: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
20: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
21: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
22: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
23: To dělám lososový květ a objednám.
22: Datart.
24: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
25: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.

Dig it up, mine. Dig it up, mine. Pick it, dig it, mine. Farming.

stain on her dress. DJs from Wednesday to Monday.

cheek a blush lit. I

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo.

0: zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
1: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
7: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
11: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i z kope domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano!
1: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
1: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Flexa, akučka a ta...
7: Křoviňák!
6: Klepeta.
8: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
10: Trápilo mě svědění a pálení.
11: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
9: Dokonce i sex se stal bolestivým.
12: Vagisan zafungoval okamžitě.
9: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
11: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
13: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
14: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown. Nyní se slevou.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka. No.

0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
1: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení. I want
2: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič z artičoky za 54,90. Albert.
5: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
1: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
3: Konec.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Získejte extra body za nákup v Penny s tímto produktem. Zlatý bažant, 1 bod navíc. Penny.
3: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
4: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
3: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gianna mia!
2: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
3: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
2: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
4: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: V Tetě je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
14: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
16: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown. Nyní se slevou.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart.
18: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Flexa, Akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
8: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
9: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový len.

0: místě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
8: Jdu si dát pauzu.
9: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart.
14: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
15: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
16: Trápilo mě svědění a pálení.
17: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
15: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
15: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
19: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
6: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
8: Získejte extra body za nákup v Penny s tímto produktem. Zlatý bažant, jeden bod navíc. Penny.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
12: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
13: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
14: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
15: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
16: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
15: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
14: Tak to dáme do grafiky, jo?
17: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
18: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
19: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
20: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
21: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
22: Marlenka.
0: Medové kuličky od Marlenky.
2: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
22: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart.
23: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
24: Trápilo mě svědění a pálení.
25: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
23: Dokonce i sex se stal bolestivým.
26: Vagisan zafungoval okamžitě.
23: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
25: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
27: Ha!
28: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa, akučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
12: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
14: No jo, přišla na snídani.
13: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
14: Dobrý nápad.
13: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
14: Až 70%.
13: No,
14: a to je pěkný.
13: To je pěkný?
15: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: Každý rodič umí něco jedinečného.
17: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
20: Jasněčka!
19: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
21: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
22: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
23: Už žádný, mami, restartuj to.
24: Už se mi nesekne při penalti.
25: Už nespane, když páříme s klukama.
22: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
26: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
27: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
0: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datárt. Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Vendetta.
7: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
8: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
9: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
10: Jdu si dát pauzu.
11: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
12: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
16: Očko tě zve do kina.
17: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
18: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
17: No, páni.
18: Existuje?
19: Vítejte, čera nás tam hodil. Rychlý démon.
20: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Značka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Šoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
8: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Každý rodič umí něco jedinečného.
19: Mama. Mluvit dětskou řečí.
20: To umí maminka.
21: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
22: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
23: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek.

0: Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
2: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jiřinko? Jiřinko?
5: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
5: No Jiřinko.
4: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
6: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
1: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
2: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
4: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
9: 7 days okolo.

0: Oreo.
1: Oreo uvnitř 7 days?
0: Cože?
1: Je to Oreo uvnitř nebo 7 days croissant zvenku? Nový 7 days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci okurka salátová, kus za 14,90. Penny.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák.
6: Klepeta.
8: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
13: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Welcome aboard.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně.

0: Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: V Datartu objednám... A za půl hoďky vzadama vyzvednu.
10: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
11: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů.
12: Datart. Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
14: Každý rodič umí něco jedinečného.
15: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
14: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
17: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
18: Ha!
19: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
20: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
21: Trápilo mě svědění a pálení.
22: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
20: Dokonce i sex se stal bolestivým.
23: Vagisan zafungoval okamžitě.
20: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
22: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální.

0: zabrání suchosti již po prvním použití.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
12: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
13: V datártu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte za.
15: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
20: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
21: Když má vaše miminko horečko a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
22: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. B12. bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
0: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 54,90. Penny.
23: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
24: Na na na na na na na na na.
25: Každé pondělí a úterý.
26: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
25: Je tu koťák.
27: Jo.
25: A nálož hostů.
28: Známá otázka.
25: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
29: Ne, boží, ano, ano.
30: Ňuky, pene, spagety.
31: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
25: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Čáda viděl Bosnu i skopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
8: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins. I'm making my big debut.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: Ahoj, Sáro.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
11: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
12: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
16: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
18: Ne, vyprané v Pervolu.
17: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
19: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Každý rodič umí něco jedinečného.
21: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
22: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
20: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Kart Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Kart Extra za 13,90. Kaufland.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
7: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
14: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
17: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
18: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
19: Nulka.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande.

0: Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 54,90. Penny.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Na na na na na na na na na.
4: Každé pondělí a úterý.
5: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
4: Je tu koťák. A nálož hostů.
6: Známá otázka.
4: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pere, spagety.
9: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
4: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Dos.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Thank you.

0: značka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert. I'm making my big debut.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 499 korun. T-Mobile.
11: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
13: Ne, vyprané v Pervolu.
12: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
15: Trápilo mě svědění a pálení.
16: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
14: Dokonce i sex se stal bolestivým.
17: Vagisan zafungoval okamžitě.
14: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
18: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa.

0: Vaše starosti si bereme na starost.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí.
9: To umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text.

Svedli musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale...

0: Není stopky.
1: To je mega dobrý, ale víš co je ještě dobrý? Tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
2: Cítím.
0: Tak, dívej se jak milionář brečí, i když

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
1: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Flexa, Akučka a ta...
10: Křoviňák.
9: Klepeta.
11: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
12: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
13: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
14: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
15: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti. I want to
2: break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
11: Očko tě zve do kina.
12: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
13: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
12: No, páni.
13: Existuje?
14: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
15: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
5: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Kart Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Kart Extra za 13,90. Kaufland.
4: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
6: Zdraví začíná v malých návycích.
7: Tak jim to nandej.
8: Provedu.
6: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
8: Vzlet povolen. Přepínám.
6: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON.
16: Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
17: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
18: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
19: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
20: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
21: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
22: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
24: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
9: A skoro nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Kdy máš vždycky něco v rukávu?
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.

Wish I was a gamer, but I don't.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Flexa, akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydo.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Thank you.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
4: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
4: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
6: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
7: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: 7 Days okolo Orea.
10: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
11: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
12: Hello, hello, it's Robbie Williams.
11: I brought something delicious.
12: Felix,

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Vzdělávná otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Pick it up, mine.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun a Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Bila klubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Bila klubu za 194,90. Byla.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%.
8: A Askol nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Kdy máš vždycky něco v rukávu?
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
7: Mít malé sny. Nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
16: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Tady jsme!
3: Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
7: Mít malé sny. Nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
10: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
11: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
4: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v

0: ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
4: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
5: Na na na na na na na na na.
6: Každé pondělí a úterý.
7: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
6: Je tu koťák.
8: Jo.
6: A nálož hostů.
9: Známá otázka.
6: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
10: Ne, boží, ano, ano.
11: Ňoky, pene, spagety.
12: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
6: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: Show.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden pizza Ristorante v Bila klubu za 49,90. Tuňákový salát Franz Josef v Bila klubu za 39,90. Nebo Ariel prostředek na praní za 299 korun. Bila.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%.
10: Asko nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta, chutně a jednoduše.
6: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
7: Hello, hello, it's Robbie Williams.
6: I brought something delicious.
7: Felix,

0: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
8: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
9: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
10: For the show.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia!
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: 7 days okolo Orea.
11: Oreo uvnitř 7 days?
10: Cože?
11: Je to Oreo uvnitř nebo 7 days croissant zvenku? Nový 7 days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: L'Oréal Paris uvádí.
16: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
15: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
16: Když září moje vlasy, zářím i já.
15: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
16: Vy za to stojíte.
17: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub.

0: být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
2: Hello, hello, it's Robbie Williams.
1: I brought something delicious.
2: Felix!

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Tento týden Aku řetězová pila za 599,90. Benzínová řetězová pila za 1699 korun. A Aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
3: Dali jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%.
10: Asko nábytek.
11: Žijeme to s vámi.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
13: Jasněčka!
12: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
16: Mít malé sny. Nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
18: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
19: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol. Konec.

0: Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne, boží, ano, ano.
5: Gnocchi, penne, spaghetti.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

esse už dávno zpět, sám sebe se ptám, proč je to tak strašně jet. Vstát z postele za něco bojovat, draky přelstít, tvořit se princeznám. Svět je fantazie, když sním, ale z gauče se nezvedám.

0: Ahoj, mami.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
3: Jednoduše skvělá.
4: Gianna mia.
5: Flexa, akučka a ta...
6: Křoviňák.
5: Klepeta.
7: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple ID.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
2: Hello, hello, it's Robbie Williams.
1: I brought something delicious.
2: Felix,

0: Seven Days okolo Orea.
1: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
10: Na na na na na na na na na.
11: Každé pondělí a úterý.
12: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
11: Je tu koťák.
13: Jo.
11: A nálož hostů.
14: Známá otázka.
11: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
15: Ne, boží, ano, ano.
16: Ňoky, pene, spagety.
17: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
11: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

traky. Je a čáda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata koktejlová za 39,90, jogurt Hollandia v Bila klubu za 9,90 nebo mletá káva Jihlavanka Standard v Bila klubu za 194,90. Bila.
7: S výhodnými energiemi od Inu.

0: Energy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Energy.
1: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
5: Hello, hello, it's Robbie Williams.
4: I brought something delicious.
5: Felix,

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
8: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
9: A to není běžný?
8: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
10: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
11: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místo mše pokojně spí. Já mi

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Tady jsme!
5: Oh. Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
9: Mít malé sny. Nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
12: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: 7 Days okolo Orea.
2: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí.

0: Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
8: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Vzláme otázka.
2: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Neboží, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden pizza Ristorante v Bila klubu za 49,90. Tuňákový salát Franz Josef v Bila klubu za 39,90. Nebo Ariel prostředek na praní za 299 korun. Bila.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A
9: skonábyte. Žijeme to s vámi.
10: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
11: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
11: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
12: To dělám lososový květ a objednám.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
17: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
18: Na na na na na na na na na.
19: Každé pondělí a úterý.
20: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
19: Je tu koťák.
21: Jo.
19: A nálož hostů.
22: Známá otázka.
19: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
23: Ne, boží, ano, ano.
24: Ňoky, pene, spagety.
25: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
19: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladej, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší.

0: To je mega dobrý, ale víš co, ještě dobrý? Tam je ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se jak milionář.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
6: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
12: Jdu si dát pauzu.
13: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
14: Super prodloužený víkend. Od pátku borůvky balené kanadské 300 gramů za 84,90. Hovězí Queensland steak 100 gramů za 54,90. A holba šerák přikoupit 20 kusů za 11,90. Kaufland.
15: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
16: To dělám lososový květ a objednám.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
18: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
19: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
20: Nulka.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
23: Brev zná jednodušší způsob.
24: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
23: Non-stop čistý.
22: A svěží.
24: Nový Brev Color Auto Active.
23: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Výnas.
25: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
26: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
25: Jo!
26: Hledejte v trafikách.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Giggity Whack!
1: Čau očkaři. Prázdniny i léto jsou sice fuč, ale co takhle vyrazit ještě za trochou dobrodružství? Jenom 10 minut od českých hranic se nachází Velký Javor s bikeparkem, skvělými traily, ledovcovým jezerem, kuličkovou dráhou a spoustou atrakcí pro celou rodinu. Tak na to mrkněte sami.
2: Zdravím vás z Velkého Javora, který leží na německé straně Šumavy a donedávna byl známý hlavně jako taková rodinná turistická destinace. Od loňska se ovšem zapsal také do seznamu moderních bikeparků. A to hlavně díky svým propracovaným flow trailům. Jsou krásně hladoučké a jsou vypracované jako podle formiček.

0: Doporučuji modrou Jumpline Blue Moon. To je můj nejoblíbenější trail z celého Arboru. Klupenky jsou tady jako trychtýř, skoky už jsou docela vysoké a klidně by mohl mít tenhle trail takovou světle červenou barvu. Je to tady opravdu kalup a doporučuji ho úplně všem. Kdo by chtěl lídat ještě výš, tak skočte na červenou jumplineu South Pacific. Ta je plná klopených zatáček, plná sharkfinu, jsou tady už velké skoky, vysoké step-upy, takže na tenhle trail jeďte, až pokud máte opravdu dostatek zkušeností se skákáním. Jinak Arbor není jenom o vyhlazených trailech, přidali jsem také techničtější traily, takže můžete se opět rozhýbat na modrém trailu Tourist Trap, což je takový jednoduchý trailík plný hrabanky. Kdo by chtěl větší techniku, tak vyrazte na červený trail Bergpiper, ten se skládá z hladkých klopených zatáček, ale je prolnutý krásnou lesní technikou v podobě kamenů a kořenů, už to tady trošku víc drncá. Samozřejmě pořád platí, že se můžete projet i na starých trailech, nové traily jsou na ně krásně navázané, takže můžete různě kombinovat a pořád také platí, že jsou v perfektním stavu. Tyhle traily jsou určené klidně širší veřejnosti, takže na ně může vyrazit i méně zkušený biker nebo klidně i děti. No a když jsme u dětí, tak proto je tady připravený speciální dětský park s pojízdním pásem a cvičnými traily. Bike parku nechybí kvalitní zázemí, je tady moderní půjčovna, školy s vybavením a také myčka na kola. Na Velký Javor rozhodně vezměte i děti, protože levá strana obsluhovaná páteřní kabinkovou lanovkou, která vyváží na nejvyšší vrchol Šumavy, je spíš rodinného charakteru. První dětské atrakce objevíte už u nástupu na kabinkovou lanovku a ty další najdete hned u výstupu v podobě krásného dětského hřiště. Na vrcholu Javoru se klidně můžete i projít, je to pohodový 2-kilometrový okruh, dá se zvládnout klidně i s babičkou a dětmi. Na výlet vyrazte také na nedaleké Velké Javorské jezero, které si můžete také obejít kolem dokola, přístup je bezbariérový, můžete jít klidně i s kočárkem a můžete se dokonce na jezírku i svést na lodičkách. Mým gastrotipem nakonec je Arbor Stadl u výstupu lanovky na Sonnenhangu, kde doporučuji burger s trhaným masem. Andrea Rudská, Drengubáková, redakce Snow.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Tento týden akuřetězová pila za 599,90, benzínová řetězová pila za 1699 korun a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden okurka za 16,90, kuřecí prsní řízky za 109,90 nebo Philadelphia v Bila klubu za 32,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%.
9: A Skol nábytek.
10: Žijeme to s vámi. Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
11: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů.

Karte extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte extra za 13,90. Kaufland.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
9: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
10: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další tři roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
15: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
16: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: někdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
2: Tady jsme!
3: Oh. Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
8: L'Oréal Paris uvádí.
9: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
8: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
9: Když září moje vlasy, zářím i já.
8: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další

0: aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appledu.
2: Každý rodič umí něco jedinečného.
3: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
4: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
2: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
7: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
8: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
9: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Seven Days okolo Orea.
15: Oreo uvnitř Seven Days?
14: Cože?
15: Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
20: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
21: Očko tě zve do kina.
22: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
23: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
24: No, páni.
23: Existuje?
25: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
26: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš. Mm-hmm.

Teďkon mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na...

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Flexa, Akučka a ta...
8: Křoviňák.
7: Klepeta.
9: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
12: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
13: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
15: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
16: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
19: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete...

0: 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Získejte extra body za nákup v Penny s tímto produktem. Zlatý bažant, jeden bod navíc. Penny.
12: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: se uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Šoviňák.
3: Klepeta.
5: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
10: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.

0: Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každý rodič umí něco jedinečného.
4: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Sprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
7: V datártu objednám.
8: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
11: Objevte praktický zastřihovač ETA Blade Master pro úpravu vousů i vlasů. Datart.
12: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
13: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už dnes, pane, jdeš, páříme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
18: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
19: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
20: Ne, vyprané v Pervolu.
19: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
21: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
22: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič z artičoky za 54,90. Albert.
23: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
24: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
25: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Flexa, akučka a ta...
9: Šoviňák.
8: Klepeta.
10: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
11: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
13: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
14: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, než páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci okurka salátová, kus za 14,90. Penny.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Moncherry vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
5: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

zraky. Je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné.

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Šoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
1: Ha!
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
13: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci hroznyré vyvinné bílé bezsemené 500 gramů za 24,90. Penny.
16: Každý rodič umí něco jedinečného.
17: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
16: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
9: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart.
20: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
21: Na.
22: Každé pondělí a úterý.
23: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
22: Je tu Koťák.
24: Jo.
22: A nálož hostů.
25: Vzdělá otázka.
22: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
26: Ne, boží, ano.
27: Ňoky, pene, spagety.
28: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
22: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky v Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
12: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
13: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
14: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
17: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
18: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
21: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyky.

0: jemnosti.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
5: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
6: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
8: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano!
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Super prodloužený víkend. Od pátku borůvky balené kanadské 300 gramů za 84,90. Hovězí Queensland steak 100 gramů za 54,90. A holba šerák přikoupit 20 kusů za 11,90. Kaufland.
15: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
16: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Veselý úsměv oranžový fráček. Přiletěl k nám nový dráček.
19: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
18: Jo!
19: Hledejte v trafikách.
20: Každý rodič umí něco jedinečného.
21: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
22: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
21: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
23: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
24: To dělám lososový květ a objednám.
23: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa.
0: A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
2: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Na na na na na na na na na.
11: Každé pondělí a úterý.
25: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
11: Je tu koťák.
26: Jo.
11: A nálož hostů.
27: Známá otázka.
11: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
28: Ne, boží, ano, ano.
29: Ňoky, pene, spagety.
30: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
11: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
1: Už jste slyšeli

0: o úsměvu Chivo je i v novince Barista Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
8: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
18: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
16: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
4: Flexa, Akučka a ta...
7: Křoviňák!

0: klepeta.
1: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
2: Quiet, please.
3: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
6: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Vkus je jako zadek. Každý má jiný. Všechny zadky jsou hezké, že? Tady ve studiu jich máme spoustu. Chceme se o ně podělit. Pohodlně se usaďte a užijte si to. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
2: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
1: Jen jednu.
3: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
2: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
3: Ty oči.
2: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
1: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
3: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
2: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
3: Je to naprosto úžasné.
1: Naked Attraction, Švédsko. Štěstí přichází a odchází. Šťastný ten, kdo právě stojí nahý v boxu, aby se setkal s láskou. Tento milostný příběh nezačíná klasicky jako v romantické komedii. Není to milá schůzka, ale spíše setkání nahých. A hlavním hrdinou dnešního večera je tento úžasný kluk.
2: Jmenuji se Anton, je mi 25, bydlím v Malmé a pracuji jako izolační klempíř. Přátelé by mě popsali jako velmi energického, pozitivního, vždy extrovertního. Beru to velmi klidně. Vždycky jsem veselý. Sakra. Do háje. Po 10 let hraju počítačové hry, jsem velmi soutěživý. Vyhrál jsem školní mistrovství Švédska v Jakartě a reprezentoval zemi na mistrovství světa. Hraní jsem pověsil na hřebík, protože bylo moc náročné. Člověk může vyhořet. E-sport je fyzický sport, i když si to neuvědomujete. Je velmi namáhavý na zápěstí a lokty, ramena a záda. Zanechal na mě stopy. Po konci s e-sportem v mém životě nastalo mnoho velkých změn. Tehdy jsem výrazně přibral na váze. Z velké části to bylo proto, že jsem byl svobodný. Odstěhoval se z domova a začal hodně pařit. Nejvíc jsem vážil 150 kg. Zlom nastal někdy na začátku roku 2020. Tehdy jsem se rozhodl zlepšit své zdraví a zhubnout.

0: Mezi mé volnočasové aktivity patří florbal, posilovna a velmi aktivní společenský život. Cvičím každý den, díky tomu se cítím fajn, což mi pomáhá prostě se cítit nejlépe, jak to jenom jde. Uvolním se. Jdu do toho s nadějí, že to vyjde. Kámo, bude legranda tě vidět nahýho. Mě přece vidíš nahého, pořád budu i tam. No to chci, musím tě vidět. Chceš mě ukázat? Buď pyšný na svého nejlepšího kámoše. Člověk si musí s danou osobou rozumět. Hezký obličej představují především oči. Ještě mám rád hezký nos. Ten je možná důležitější. Nemusí jen vyčnívat z obličeje a dodávat mu charakter. Jsem heterosexuál, ale dřív jsem cítil jistou zvědavost. Nikdy jsem ji však neuskutečnil. Cítím se dobře ve svém těle a jsem na něj hrdý. Ať jsem tlustý, hubený nebo v dobré kondici. Je to jedno. Brzy budeš připravený, kámo. Tenhle program má opravdu skvělý potenciál. Měli bychom přijmout nahotu a ukazovat všechny druhy těl. Myslím, že je to dobrý.
1: Antone, vítej v našem pořadu.
0: Díky.
1: Určitě ti předtím běželo hlavou spoustu myšlenek. Co jsi představoval? Co myslíš, že tady potkáš?
0: No doufám, že milé, hezké holky. Vlastně já nemám moc velká očekávání.
1: Podíváme se na tvůj dosavadní život. Jak to vypadalo s randěním a s tvými vztahy?
0: Posledních 10 let jsem měl neustále nějaký vztah. V poslední době je to jiné. Jsem sám už 8 měsíců.
1: V podstatě tvoříš pár. Zajímavé. Nejdřív se podíváme na těla. Pověz mi, slyšela jsem, že ty jsi nudista?
0: Člověk by se měl ve své nahotě cítit svobodně. Pro mě je to docela přirozené. Šatny, nahé koupání, člověk by to prostě měl dělat a trochu žít.
1: Ano, úžasné. Jsi připravený?
0: Jo.
1: Nejprve ukážeme 5 spodních částí těl. Budeš si pomalu, ale jistě vybírat, dokud nezůstane 1. A s tou večer půjdeš na rande. Možná to bude začátek milostného příběhu.
0: Zajímavé. Už se těším, co se v těch boxech skrývá. Těším se, že dnes večer půjdu na rande.
1: Připravený?
0: Jistě.
1: No tak já to řeknu. Zvedněte stěnu.

0: 꼬이지.
1: 아니.
2: Jaké to je? Co ty na to?
3: Zajímavé, zábavné. Spousta krásných těl.
2: Máme tu různá těla. Dohodneme se. Jak nazýváš ženské pohlavní orgány?
3: Pipina.
2: Opravdu?
3: No, přijde mi to nejpřirozenější.
2: Tak kam chceš jít nejdřív?
3: Půjdeme ke žluté.
2: Dobrá. Co tě na ní zaujalo?
3: Tetování určitě.
2: Ano.
3: Líbí se mi styl patchwork, jak se tomu teď říká.
2: Vidím tam také malé srdíčko.
3: To už jsem viděl.
2: Vážně? Když se trochu otočíš, uvidíme i zadek.
3: Má dlouhé nohy, krásné, a zadek krásný. Zadeček nádherný.
2: Srovnáváš s klukem?
3: Když je to nutné.
2: Můžeš se zase otočit zpátky. Viděla jsem malý piercing v pupíku.
3: To se mi moc líbí.
2: Skvělé. Kam teď?
3: K červené. Opět mě zaujalo tetování. To na stehně se mi moc líbí. Rád bych si ho prohlédl zblízka, pokud je to možné.
2: Myslíš tohle? A co se ti na něm líbí?
3: Mně se obecně líbí velká tetování. Mám to rád.
2: To uvidíme později. Ty máš hodně tetování?
3: Prakticky po celém těle.
2: A v kolika jsi začal?
3: 18.
2: Která část těla bolí při tetování nejvíc?
3: Břicho bolelo tak moc, že jsem křičel. Vůbec jsem se nestyděl. Prostě jsem zval jako malý Jarda.
2: Dobrá. I tebe to nejvíc bolelo na břiše červená? Jo, dobře. Tak pomineme tetování.
3: Krásné tělo. A hezká pipina, moc hezká.
2: Víš, jak hluboká je ženská vagina? Na začátku má 10 cm a pak se rozšíří, takže se tam vejdeš. Půjdeme dál?
3: Jistě.
2: Kam chceš jít?
3: K zelené.
2: Aha.
3: Líbí se mi její boky. Krásné, široké. Celé nohy, stehna, jsou dlouhé a hezké. Pokud vidím, nemá žádné tetování.
2: Díváme se na všech pět. Každé pohlaví je odlišné, ale má stejnou funkci. Stejně jako naše otisky prstů, ani vagíny nejsou jedna jako druhá. V pubertě hormony pomáhají formovat naše spodní partie. Nejčastějším rozdílem je velikost stydkých pysků. Více než 56% žen má viditelné pysky, které nějakým způsobem vyčnívají. Možná je to sportovní dívka? Myslím, že ano.
3: Vypadá to tak. Nejspíš má totiž silné nohy.
2: Pověz, jsi sportovní typ?
3: Hodně trénuju.
2: Zeptáme se zelené, jestli je sportovní typ. Někde mezi. Vypadáš sportovně. Ani se nemusíš snažit. Má se otočit, abychom viděli zadek? Co ty na to?
3: Budu moc rád.
2: Pěkné.
3: Nabízí se. Krásný zadeček.
2: Zelená, můžeš se otočit zpátky. Děkujeme. A půjdeme dál. Modrá. Máš krásné křivky.
3: Úžasné.
2: Ano, a tetování.
3: I na noze.
2: Přesně tak.
3: Abys věděla, i to na noze bolelo. Nechal jsem si ho dělat a trochu přitom křičel.
2: Aha, ano. No, když to říkáš.
3: Krásné nohy. I to tetování je hezké.
2: A co ruce? Co na ně říkáš? Jsou důležité?
3: Jestli má pěkné ruce?
2: Co tvoje nechty?
3: Stará se o ně.
2: Ano, byly hezké, velmi hezké.
3: Já jsem řemeslník.
2: Jasně, aha, je řeč o řemeslníkovi. Přejdeme teď k fialové?
3: Moc rád. Okamžitě mě upoutala, je pěkná, líbí se mi stehna. A vidím tetování na paži.
2: Podívej se, co je tam napsáno. Aha, jo, je tam napsáno A Walk to Remember. Podíváme se fialové na zadek.
3: Je na čem pracovat.
2: Rozumím, máš pravdu. Dáváš přednost velkým nebo malým zadkům?
3: No, já mám rád obří zadky.
2: Aha, obvykle se říká, že kluci jsou buď na prsa nebo na zadky. Jak jsi na tom ty?
3: Na zadky.
2: Aha.
3: Rozhodně.
2: Dobrá. A tenhle je podle tvého gusta?
3: Jo.
2: Antone, je to tvoje první velké rozhodnutí. Postoupí pouze 4 z těchto dívek.

0: osudu skutečně věděla.
1: Ráda bych věděla, které čtyři postoupí a taky proč.
2: Je těžké poslat někoho domů.
1: To ano.
2: To mi věř. Takže vybírám... žlutou. Moc se mi líbí tetování. To mě na první pohled zaujalo. A má krásnou pipinku. Potom... bude to... zelená. Moc se mi líbí stehna. Jsou krásná na pohled. Potom... fialová.
1: Fialová.
2: Zajímavé tělo.
1: Zbývají nám červená a modrá.
2: Vyberu si...
3: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Flexa, Akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
8: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí.
10: To umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
9: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
20: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
21: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
22: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
23: To dělám lososový květ a objednám.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun.

0: navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
2: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
4: Zbývají nám modrá a červená.
5: Vyberu si červenou.
4: Vypadává modrá. 35letá Katja z Helsingborgu. Pojď k nám. Katja pracuje ve zdravotnictví a zpívá gospel. Vítej. Jaké to bylo tam stát?
6: Bylo to zábavné. Zajímavá zkušenost. Prostě je úžasné.
4: Teď vidíš Katju, co na ní říkáš?
7: Má hezkou tvář, příjemně se na ní dívá.
6: Děkuju.
4: Děkuji za účast.
6: Těší mě, že se mohla přijít. Obvykle neslýchám lichotky na nohy, ale na zadek. Tolik pochval, to nikdy není moc dobré. Nicméně musím přiznat, že to byla zábava. A také řeknu ještě jednu věc. Vyřadil dívku s mnoha perverzními stránkami, takže je to jeho škoda.
4: Antone, skončila první volba. Byla těžká?
7: Přiznám se, že je to docela náročné. Připadá mi, že mám příliš velkou moc.
4: Je to nový způsob randění?
7: Pouze v tomto případě.
4: Brzy zvedneme stěny. Zajímá mě, co si myslíš o poprsí a hrudníku.
7: Mně se líbí všechno. Nejlepší je, když se vejde do ruky.
4: Do dlaně.
7: Skvělé.
4: Je to skvělé. Asi připravený?
7: Jistě.
4: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.

0: my?
1: No, musím toho hodně vstřebat.
2: Je toho hodně.
1: Je to moc pěkný pohled. Raději si prohlédnu tetování na žluté.
2: A všiml jsi? Máš opravdu oko na tetování. Chtěl bys si něco prohlédnout? Na něco se podívat zblízka?
1: Ano, chci se podívat na žlutou. Má totiž další tetování.
2: Ano. Aha, má docela plná prsa.
1: Rozhodně.
2: Aha, a co se ti líbí na tom, co vidíš?
1: Vypadá krásně, pěkná postava a tetování. Ta tetování se mi moc líbí. Nejspíše má i na zádech.
2: Má něco i na zádech? No, vidíš, táhne se podél páteře.
1: Velmi pěkné, pěkná výplň.
2: Jo, tělo a tvar. Co ty na to?
1: Krásná, krásná postava.
2: Tak pojďme dál.
1: Přejdeme k zelené.
2: No dobrá. Co si o ní myslíš? Určitě si objevil to malé tetování. Můžeš se přiblížit.
1: Je to EKG?
2: Co to může znamenat?
1: Mnoho věcí.
2: A co pak, třeba lásku?
1: Nebo odchod?
2: Ano.
1: Velmi pěkná postava, taková atletická.
2: A prsa?
1: Ano, a krásná ramena. Víš, ošklivá prsa neexistují.
2: Někde jsem četla, že 70% žen je nespokojeno se svými prsy. Při pohledu na ta krásná prsa je to hloupé.
1: Jsou různá, ale přesto krásná.
2: Ano, tak co říkáš, půjdeme dál? Co takhle červená?
1: Jistě.
2: Aha.
1: Tetování přitahuje hodně pozornosti.
2: No jistě.
1: Rád se dívám na umělecká díla.
2: A tohle je skutečné umělecké dílo. Pěkné. I na klíčních kostech.
1: A také na zádech.
2: Požádáme ji, aby se trochu otočila.
1: Budu moc rád.
2: Podívej. Oj.
1: Červené vlasy.
2: Oj, objevily se tam červené vlasy.
1: Hezká barva.
2: Ano, chobotnice, že?
1: Dřív jsem je měl, ale už jsou pryč.
2: Dobrá. Červená, můžeš se otočit. No a my budeme pokračovat.
1: Přijde mi, že tahle holka žije spontánně, že ráda komunikuje.
2: Souhlasí.
1: Další tetování, to je zdejší téma.
2: Ano, to je pravda. Přehlédneme to tetování.
1: Moc hezká postava.
2: Tak Antone, je na čase. Je to teď snazší? Nebo je to těžší?
1: Rozhodně těžší. Vždy je těžké někoho vyřadit.
2: A tak se tě ptám, Antone, které tři postoupí?

0: Det blir...
1: Budetto...
0: Gult.
1: Žlutá. Velmi pěkná postava a tetování.
2: Kdo další?
3: Nesta.
1: Vybírám zelenou. Velmi pěkná postava a je to aktivní člověk, tak jako já.
2: Zbývají červená a fialová.
1: No. Já... červená. Mám rád tetování.
2: Vypadává fialová. V tomto boxu je 31letá plavčice Marie z Udevaly. Marie, vítej u nás. Máš za sebou bohatou sportovní minulost.
4: Je to pravda, věnovala jsem se plavání, crossfitu i vzpírání.
2: Děkuji, že jsi tu byla s námi.
4: Díky, že jsem mohla přijít, je to zábava.
1: Měj se hodně štěstí a moc ti děkuji za tvou odvahu.
4: Dnes jsem získala víc sebevědomí. Přijala jsem, že jsem hezká taková, jaká jsem. Velmi mě posílila Antonova slova, že mám hezké křivky. Je to hezký kluk, se kterým bych si dokázala rande představit. Pojedu domů a budu pokračovat v randění. Jestli má někdo zájem, tak stačí zavolat.
2: Antone, hodně jsme mluvili o tělech a o tom, co se ti líbí. O zadcích, prsou, bocích a tetováních. Brzy zvedneme stěny a uvidíme tváře. Vím, že máš zvláštní vášeň pro nosy. Pověz nám o tom. No,
1: je těžké popsat pocity při pohledu na hezký nos. Já nedokážu vyjádřit, jak vypadá. Prostě to vidíš.
2: Zajímá tě víc nos než oči a úsměv?
1: Je to první věc, která mě zaujme.
2: Nos jako fetiš.
1: Ano, je to tak.
2: Zvedneme stěny a uvidíš jejich tváře. I nosy. A oni poprvé uvidí tebe. Jaký je to pocit?
1: No, zatím je to zábava.
2: Ano. Také jsem nadšená. Jsi připravený?
1: Ano.
2: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.
3: Oj.
2: Zvedneme stěny a uvidíš jejich tváře. Připravený?
1: Ano.
2: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny. Fantastické.
1: Všechny ty krásné tváře. Pane jo.
2: Kam chceš jít?
1: Pojďme, no začneme zleva.
2: Zelená. Je to jiné, když se můžeš bez zábran dívat?
1: Ano.
2: Tak teď vidíš všechno. Můžeš se dívat do očí a možná pocítíš chemii. Skvělé. Pěkný úsměv.
1: Velmi milá dívka. Krásná tvář. Skvělá postava.
2: No, skvělé. Přejdeme k červené? Ano. Nos. Začneme jím.
1: Je hezký, hladí s oblíbením.

0: obličejem, ale přesto trochu vyčnívá.
1: Co se týče nosu, vidím jistou podobnost s tvým.
0: Oba máme septum v obou uších, to je pravda.
1: Zajímavé.
0: Máš moc krásné vlasy. Při pohledu na tělo je těžké si představit tvář. Jsem opravdu šťastný a velmi, velmi mile překvapený.
1: Příjemné překvapení. Skvělé. Teď přejdeme ke žluté.
0: Opět je těžké si u zbytku těla představit, jak bude vypadat obličej. Pěkné.
1: Ano, je to pěkné. A dá se klidně říct, že má plné rty.
0: Rozhodně.
1: Jo.
0: Takové přátelské, krásné rty.
1: Jo, jistě. A líbí se ti, co vidíš?
0: Ano, velmi pěkné.
1: Skvělé. Antone, můžeš každé z dívek položit jednu otázku, aby si zaslechl jejich hlasy. Možná se ti líbí jejich dialekt nebo intonace. Co ty na to? Máš pro každou dívku jednu otázku.
0: Pokusím se z těch otázek vytěžit co nejvíce.
1: Máš v oblibě určitý hlas, možná nějaký dialekt?
0: No, nemám rád, jak se mluví ve Skány.
1: Aha, ten nemáš rád.
0: I když jim sám mluvím.
1: Tak kde začneme?
0: Otázka pro žlutou.
1: Dobře.
0: Ahoj. Mám otázku. Co spontánního si udělala?
2: Bože, ten seznam je dlouhý. Na jedné ranní afterparty jsem si nechala počůrat bradavky, pupík a uši. A ještě si nechala udělat 4 tetování.
1: No teda, to bylo spontánní.
0: No rozhodně.
1: Výborně, skvěle. Díky za odpověď. Antone, kam teď?
0: K červené. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jsme na festivalu 3 dny. Nesprchovali jsme se, měli bychom se umýt. Nebo ne?
2: Pokud máme lahv vína, můžeme se umýt.
1: Vynalézavá.
0: Pěkný jazyk.
1: A co odpověď? Líbí se ti?
0: Je rozumná, rozhodně. Taková krizová situace.
1: Dobře. To byla dobrá odpověď. A dobrý dialekt. Teď půjdeme za zelenou.
2: Ahoj.
0: Řekněme, že spolu chodíme. Co bys řekla na to, že mě napadne odjet o samotě do zahraničí? Vadilo by ti to?
2: Jít si. Odjeď a dělej si, co chceš.
0: Dobrá odpověď. Výborná.
1: Jaké to bylo slyšet její hlasy?
0: Bylo to moc fajn. Člověk získá ucelený obraz o dané osobě.
1: Vynikl někdo?
0: Žlutá. Byla velmi spontánní a za jeden večer toho stihla hodně.
1: A přesně tak. Milý Antone, je čas. 2 z nich postoupí.

0: Musíš se zamyslet.
1: No, je to těžké. Nicméně... vyberu si... zelenou.
0: Zelenou.
1: Líbí se mi celkově. Odpověď byla také dobrá. Jednoduchá, přímočará a velmi zábavná. Ještě si vezmu... červenou. Velmi rozumná odpověď. Velmi pěkný norský hlas.
0: Vypadává žlutá. Tohle je 33-letá Ivy z Malmö. Vítej, Ivy. Pracuješ jako modelka a také děláš elektronickou hudbu. Ta tě také trošku zajímá.
2: Tak jo.
0: Pro vás dva žádná další hudba nebude.
2: Myslím, že ne.
0: Ne, ale děkuji ti, že jsi přišla.
2: Vím, že mám hezké tělo. Velmi tvrdě jsem bojovala, abych se cítila pohodlně. Chci být transženou. Je důležité ukázat, že naše těla jsou stejná jako ostatní. Všem svým transsestřičkám vzkazuji, že jsme silné a máme budoucnost. To ještě všichni uvidíte.
0: Zbývají jen dvě, Antone. Za chvilku bude řada na to.

0: Jedna z nich půjde na rande. Zjistí, jestli mezi nimi proudí chemie, i když jsou oblečení. Vítejte na parketu, holky. Tak jak se máte?
1: Dobře, jen jo? Trochu nervózní.
0: Trochu nervózní. Co jste si odnesli z Antonových slov?
1: Moc mě potěšil. Nestává se často, abych slyšela tolik pochval.
0: Za chvíli přijde Anton nahý. A tak je to správné. Jaká máte očekávání? Co byste rádi viděli?
1: Aby byl trochu vypracovaný, ty buchty a tak, znáte to. A co se týče velikosti, tak mám ráda velké penisy. Malý je sice pěkný, ale vlastně ho člověk nevidí.
0: To ne.
1: Mně se líbí zadky. Nezáleží na tom, jestli je velký nebo malý, ale měl by být alespoň trošičku zábavný.
0: Tak přivítejme Antona. No ne. Páni.
1: Bezva.
0: Musíš se otočit. Páni. Jak dlouho to trvalo?
2: Asi 150 hodin.
0: Jako bys měl na sobě oblečení, i když jsi nahý.
2: Obvykle se ptám, jestli mám na sobě tričko.
0: Aha. Co vy na to, holky?
1: Já jsem ohromená, ty stehenní svaly.
0: No, usmívá se. Vidí pohlaví, o kterém si také promluvíme.
1: Velmi pěkné, zajímavé. Já si ráda hraju s varlaty. Je příjemné, že jsou tak kompaktní a zadek ten je velmi pěkný.
0: Ještě se otoč.
1: Je měkoučký? Jasně, že je.
0: Nejspíš by tě zajímalo, kdo jsou tyto krásné dívky.
2: Jistě.
0: Pia pochází ze Stavangeru. Je jí 33 a pracuje jako masérka.
2: To zní krásně.
0: A pak tu máme 25-letou Elin z Uppsaly. Pracuje jako zdravotní sestra a taky tančí. Řekni, co tančíš?
1: Feminine vibe.
0: Aha, tak to mě zajímá. O jaký druh tance se jedná?
1: Jde v podstatě o ženské pohyby spojené s hip-hopem.
2: Zajímavé.
0: Jaké jsou tvoje taneční schopnosti?
2: Neuvěřitelné.
0: Opravdu, ty umíš tančit?
2: No, právě že ne. Existují tance k hudbě, kterou poslouchám. Není to žádný elegantní tanec. Stojíš na místě a prostě dupeš.
0: Dobře, dobře. Jak se cítíš? Máme tu dvě krásné, neuvěřitelné dívky. Jsou veselé, mají charisma a fantastické postavy.
2: Asi jsem se rozhodl správně a vybral právě tyto dvě.
0: To ano. Ale jedna z nich s tebou půjde na rande. Která to bude, Antone? Musíš se mezi nimi rozhodnout, i když je to těžké.
2: Ano, je to velmi těžká volba. Myslím, že to bude...
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
5: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.

0: Už žádný, mami, restartuj to.
1: Už se mi nesekne před penalti.
2: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzoden Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzoden Clinical White. Skutečně funguje.
5: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzoden.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Šoviňák!
6: Klepeta.
8: V Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
12: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
15: Na Vinted může být všechno znova nové.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
19: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
20: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
21: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
22: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
23: To dělám lososový květ a objednám.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
24: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
25: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
26: Z těchto dvou musíš vybrat jednu, se kterou půjdeš na rande. Která to bude, Antone?
27: Ojej, ojej, ojej.

0: Troll.
1: Myslím... Jsou to Elin a...
2: Pia.
1: Aha, aha. Obě jsou nádherné, úžasné. Příjemné charisma. Elin tančí a má atletickou postavu. Pia je příjemná, úžasná. No, a obě se často smějí, takže... Ach jo, je to velmi těžké. Myslím, že to bude... Pia.
2: Takže Pia.
1: Krásný hlas a charisma.
2: Elin, jak se cítíš?
3: Jsem smutná, ale byla to férová hra.
2: Trochu jako manželství.
3: Elin, děkuji za účast v našem pořadu. Rande by bylo zábavné. Chtěla bych Antona více poznat, protože je velmi milý, trochu dobrodružný, no a tak. Ale nemůžete uspět ve všem. Anton přichází o velmi veselou a velmi zábavnou dívku. Nemám tolik tetování, ale věřte mi, že jsem zatraceně zábavná.
2: Je na čase, abys přešel k Píji se svým Píjem.
1: Ahoj.
2: To je milé. Kdybyste byli psi, tak jste stejného plemene. Jste si tak podobní. Ráda si poslechnu, jaké bylo vaše rande. Máte toho mnoho společného, jak vidím.
1: Bude to zábavné a zajímavé.
2: Přeji vám příjemný večer.
1: Děkujeme.
3: Děkujem.
1: Můj první dojem z Pii je velmi energická, veselá a ráda se směje. A toho si velmi cením. Sám se směju pořád, vlastně se na rande strašně těším. Bude to zábava.
3: Anton je milý muž, určitě bych si ho na ulici všimla. Jsem ze Skane. Mám ráda tamní dialekt.
1: Doufám, že má Pia výrazné oblečení, které ukazuje její osobnost. Mělo by být vidět, že právě ona v něm chodí. Pojedu na čtvrtinu výkonu, což možná bude problém.

0: Ahoj. Vítej.
1: Díky.
0: Tak, jak se cítíš po natáčení?
1: Co?
0: Jak se cítíš?
1: Trošičku roztřesená, ale moc šťastná. Nečekala jsem, že to bude všechno najednou, rozumíš? Spousta emocí a tlaku vlastně.
0: Nepřipravil jsem se na další rande, nicméně má osobitý styl, který představuje. Takže tak.
1: Proto většinou nosím kaky. Pere se na nízké teplotě.
0: Na konci už mi byla zima.
1: Nebyl jsi moc dlouho nahý.
0: Cože?
1: Nebyl jsi moc dlouho nahý.
0: Některé výrazy nebyly v norštině moc srozumitelné.
1: Napsal jsi sám do pořadu? Dal jsi tam? Rozumíš?
0: Jak prosím?
1: Jestli ses přihlásil sám?
0: Jo, kámoš měl plno řečí. Musí se zúčastnit a tak dále.
1: Měl jsi vybrat kamaráda, se kterým chceš být.
0: Rád mě pozoruje nahého.
1: Pracuješ?
0: Promiň?
1: Jakou máš práci?
0: Jo, jsem klempíř.
1: Co?
0: Tak jo, vzpomněl jsem si na kolegu z angličtiny. Myslím, že anglicky se tomu říká plate sheet metal worker.
1: Aha, tak to jo, bezva.
0: Nechala si zdát piercingy?
1: Co?
0: Zajímají mě tvoje piercingy.
1: Ano, první jsem si nechala udělat v pupíku.
0: Jo, a kolik ti bylo?
1: 14.
0: V jazyku ho mám od 16. Pak jsem si udělal tady ten...
1: Snakebite.
0: Jo, všechny. Připadá mi, že jsme si byli blízcí. Nevím, jestli piju, přitahuju. Těžko se mi to posuzuje. Mám pocit, že cítím nějaké vibrace.
1: Proč jsi mě vybral?
0: No, připadala si...

0: Jsem jako úžasný člověk. Neskutečně energická, navenek veselá, vždy připravená se smát. Tak jsem tě viděl já. A taky máš nádhernou pipinu. Koho vlastně hledáš? Životního partnera nebo po vyražení?
1: Hledám životního partnera, jenže jen těžko najdu takového, kterého by nezajímala monogamie. Rozumíš? Protože já mám radši polyamory, nebo takový otevřený vztah. Chápeš? Prostě víc lidí dohromady.
0: No to je vážně zajímavé. Nevzdávám se budoucnosti s Pijou. Jen nevím, jestli z toho něco bude. Možná jen chvilkové povyražení. Třeba něco na večer. Nevím, ale kdo ví. Tak na zdraví. Pěkné rande. Na nás.
1: Rozhodně. Fyzicky jsem docela unavená. Možná máme oba chuť se blíže seznámit. Mám takový pocit.
2: Druhý den. Ahoj. Jak se máte? Povídejte.
0: Skvěle. Unavený, vyčerpaný, ale je mi fajn.
2: No to mě zajímá. Povídej, přeháněj. Co se stalo? Jaké bylo rande?
0: Příjemné. Měli jsme si o čem povídat. A hodně jsme se nasmáli.
2: Zajímá mě chemie. Byla nějaká?
0: Skvěle jsme si rozuměli.
1: Přesně tak.
0: Konverzace prostě plynula a byla to zábava.
2: Bezva. A co se stalo po rande?
1: Byli jsme v restauraci nebo v baru a pak jsme si prostě vyrazili. Tak se to říká.
2: Jo, takže after party. A co bylo pak?
1: A pak jsme jeli taxíkem do hotelu. Asi jsme se dohodli, že spolu strávíme noc, jenže se stalo něco, no prostě příšerného. Já nevím, no, nevím, jak to říct.
2: V norštině to znamená, že jste se spolu vyspali.
0: Líbali se.
1: Bylo to hodně dlouhé.
2: Zajímá mě, jestli se ještě uvidíte. Bude druhé rande? Ano nebo ne?
0: Uvidíme. Bydlíme od sebe dost daleko, až v Norsku, takže uvidíme.
1: Asi jsme si padli do oka. Je mezi námi velmi příjemná energie a budeme v kontaktu.
2: Co byste chtěli společně podniknout?
1: Sejdeme se s některým z tvých přátel?
0: After party s přáteli.
1: A možná nějaký festival?
0: No jo, to zní skvěle.
2: Bezva. Jestli chcete získat nějaké další informace o našem pořadu, navštivte naše webové stránky.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostření pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz

0: ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Flexa, Akučka a ta...
3: Křoviňák!
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
6: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Každý rodič umí něco jedinečného.
12: Mluvit dětskou řečí,
13: to umí maminka.
14: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
11: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
16: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
18: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
19: Už žádný, mami, restartuj to.
20: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
18: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
21: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
22: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
23: Ne, vyprané v Pervolu.
22: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
24: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
25: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí. Ah!

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: No a je to fantastický profesionální přístroj, kterým tedy si skutečně můžete dopřát nejenom, že příjemnou masáž, ale díky jemnému mikroproudu tedy také prohřívání krásné, díky kterému se tady dostane pokožka opět osvěží a díky tedy, které se vyživí až do hloubky. No a protože tento přístroj je také schopen nám dodat i obohacený kyslík, znamená to skvělá hydratace a regenerace. Přátelé, a to je něco, za co u profesionálů tedy skutečně nejenom, že se musíme objednávat a čekat někdy i měsíce, ale taky je to něco, co nás stojí spoustu, spoustu peněz. Přátelé, jednou si zamluvíte Dermavant Pro a už máte vystaráno na celý život. No a protože kdo ho vyzkoušel, tak už ho z rukou nevydal, tak doufám, že tedy opravdu jste připravení, protože už se nám to blíží a za chvilinku už si ho ukážeme, že pro ty praktické osoby, a které o sebe pečují a starají se, které tedy, než by se vypravili na nějakou operaci, na nějaký drastický zákrok, tak si můžou takovýto fantastický přístroj dopřát a kterým byste ta přání chtěli splnit, tak možná pro ně si je budete chtít získat také. Toto je inovace, je lehčí, je účinnější a hlavně si ho můžete sebou brát i na cesty. Dokonce to balení má i krásné, elegantní pouzdro, do kterého se celý úžasně vejde a tedy do vaší kabelky. A pokud se chystáte třeba i na služební cestu nebo na svou chatu, zkrátka a dobře, kamkoliv si ji sebou můžete vzít i do práce. Když byste vyšetřili třeba v polední pauze chvilinku a chtěli si takto zarelaxovat, tak můžete, stačí připojit do zásuvky, no a je to naprosto bez problému. Takže to jenom tak krátce, tedy abychom si připomněli to, co nás čeká v naší promo nabídce, přátelé. A to je tedy úžasný přístroj Dermavant. A protože je vylepšený, proto tedy ještě si získal přízvisko Pro. Dermavant Pro. Je to tak, dámy a pánové. Podívejte se, tato dáma samozřejmě si ho zamilovala. A nejenom, že s ním dokáže krásně pracovat, ale také to fantasticky umí. A to je Dermavant Pro. Je to tak, už vás nebudeme tady napínat, protože víme, že někteří z vás jste měli možnost je vyzkoušet a proto teď je chcete jako dárek pro vaše nejbližší a nejmilovanější. Takže, milé dámy, milí pánové, to je on. Stačí 3 minuty denně. Ano, to je ověřeno. Takže opravdu tak malinko stačí, abyste se pověnovali. Takže skutečně stačí tak malinko, ale když to budete dělat poctivě, když se budete věnovat této péči každý den, tak ty výsledky pocítíte opravdu velice, velice brzy. No a přátelé, než si ho tady představíme ve studiu, tak se nejdříve pojďme podívat na naše video, kde se všechno to nejdůležitější o Dermavantu Pro dovíte. Jdeme na to.
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekolt, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Zbohem!
1: Takže přesně takto jednoduše to funguje. Já už mám Dermavan Pro tady u nás ve studiu připravený. Samozřejmě, abychom si ho ukázali se vším všude, abyste viděli, jak opravdu jednoduché to je, ale jak velmi krásné výsledky tedy skutečně Dermavan Pro přináší. To jsou recenze opravdu už milionů zákazníků a zákazníků z průběhu těch let, kdy tedy je dodáván do více než 65 zemí celého světa. Máme to štěstí. Přátelé, to je tak dlouhá doba, kdy se naposledy Dermavandy objevily v našem vysílání. Vždycky okamžitě se vyprodají zase a musíme dlouho, dlouho tady čekat. Takže přátelé, dnes to štěstí máte a vidíte, jak se vyplatilo počkat si na dnešní promo nabídku, protože skutečně, proč byste hned tady museli chodit na ty drastické zákroky, na nějaké operace, skutečně na botoxy, nic takového není potřeba. Stačí vyzkoušet tento profesionální přístroj, který také profesionální odborníky byl navržen a který jimi je také doporučován a je také ověřen samozřejmě i kromě tedy zákazníků a zákaznic klinickými studiemi. Přátelé, je to bezbolestné tedy řešení. Fantasticky se projeví už po pár dnech používání, stačí pár minutek denně. Já bych doporučovala rozhodně, když to nestihnete ráno, tak určitě večer, protože krásně v noci pokožka má konečně prostor regenerovat a proto, když ještě podpoříte Dermavandem, tak ty výsledky uvidíte velice rychle. Tak a pojďme si tedy shrnout všechny ty zásadní informace, které už jste slyšeli, ale teď ještě můžete vidět na původní tedy dámě, která stojí za celým příběhem tohoto přístroje, Kristýna Bowes. Tedy ta se věnovala kráse a protože měla problematickou pleť, tak znala ty obrovské radiofrekvenční přístroje, které tedy běžně používali a samozřejmě dodnes používají profesionálové. A přála si, aby byl vytvořen nějaký pro dámy, které by je chtěly používat doma. A nejenom pro dámy, ale samozřejmě i pro pány, ale ona byla to průkopnicí. Léčila si pouze jenom jednu stranu obličeje, aby ty výsledky viděla co nejdříve a aby to mohla porovnat. A podívejte se, po 12 týdnech, to znamená nějaké 3 měsíce, a ty výsledky jsou opravdu, jakoby snad byla po nějaké plastické operaci, nebo skutečně jakoby opravdu měla nějakou odborný zásah za sebou. No a o 20 let později tedy Dermavan se stal mezinárodní senzací a jak jsem zmiňovala už dnes, více než 2 miliony prodaných přístrojů ve více než 65 zemích světa mluví tedy za vše. Takže to je tedy Dermavant, který je tedy teď ještě vylepšen, proto tedy ještě to přídavné slůvko pro jako profesionál. Jde tedy v jeho případě o neinvazivní dermatologické zřetelné omlazení, kdy navíc si můžete vylepšit texturu, sjednotit tón pleti a také dokáže odstranit jemné rysy a vrásky. Vaše oči se je úžasně otevřou a je to hlavně 100% bezpečná a ověřená metoda. A to je na tom to nejlepší, takže už žádné dlouhé čekací lhůty na ošetření u odborníků. Udělejte si svůj kosmetický dermatologický salon ve vašich domovech a užijte si to, jak báječně se budete cítit a jak báječně mladistvě budete vypadat. Podívejte se tady opět na Kristýně, vidíme, jak se obočí pozvedlo, oční vrásky prakticky vymizely, další linky pod očima, otoky tváří se snížily, pory se krásně zatáhly, linie smíchu minimalizované. To je zkrátka a dobře to, o čem sní mnoho žen i mužů po celém světě. Toto jsou přesně ty přednosti Dermavandu, díky kterým ty fantastické výsledky má. Jednak je to jemný mikroproud, který dodává pleti tepelnou energii a to až pod povrch pokožky a tím tedy zvýší její celkovou teplotu, čímž podpoří přirozený zdravý vzhled. A když se k tomu přidá ještě obohacený kyslík, který vaše pleť krásně v průběhu ošetření omývá, tak to vaší pletě vdechne úplně nový život a zároveň právě způsobuje obohacený kyslík to zatažení pórů. A hned to ucítíte, protože vůně, tedy, kterou vydává Dermavant Pro, tak je to taková svěží vůně, jak se říká, po dešti. No a ještě tedy je to také báječná rychlost, protože je to 100 000 cyklů za sekundu, kterým se tedy tento jemný mikroproud do pokožky dostává, takže vytváří ještě masážní efekt, což pochopitelně zlepšuje celý krevní oběh a přivádí čerstvou krev, kyslík a živiny až na povrch pokožky. A proto tedy budete vypadat o pár let mladší, milí přátelé. Tak to tedy vypadá, za chviličku si to ukážeme i naživo tady ve studiu. Samozřejmě uslyšíte ten zvuk, jak to je, když všechno funguje tak, jak má. Vidíte, že tady je potřeba sundat víčko. Rukojeť ergonomicky vytvořená, aby krásně padla do ruky. Napájecí kabel je tedy připevněn napevno, stačí zasunout do zásuvky a hned začne fungovat. Zezadu si jenom nastavíte intenzitu od stupně 1 až 12. Když začínáte, tak samozřejmě pochopitelně na tom nejzákladnějším. No a přátelé, tady už tedy spokojené recenze jako od Karolíny, která tady je nadšená a především se jí podařilo odstranit vrásky, rozšířené pory a poradila si i s otoky pod očima. No a pro tento důvod tedy se chystám si Dermavant Pro zamluvit taky, protože přesně to mě taky velice často trápí. Marie říká, že posunula svou rutinu a péči o pleť na úplně jinou úroveň a zrovna tady u této dámy byste si řekli, že to vůbec nepotřebuje. Taky Alena září, protože linky, vrásky, to všechno ubylo, i rozšířené pory se ztratily. Podívejte se, jak se sjednotila krásně její pleť a to samozřejmě díky Dermavandu. No a i Jitka se úžasně usmívá a velmi jí to sluší a nadšeně používá Dermavant pro každý den, protože ví, že čím více se sobě bude věnovat, tím také krásnější a zářivější bude. A hlavně také vaše pleť bude opět pružná a bude vyživená. I Marie je spokojená a říká, že děkuje Dermavant, protože pomohla její pleti vypadat a cítit se znovu úžasně. Takže přátelé, tak úžasně i jako Lucka, která navíc nabádá všechny ostatní holky, já jsem úplně posedla, to je domácí lázeňská péče pro váš obličej. No a samozřejmě pro nás už tedy ve zralejším věku, tak tam už se ten čas začne projevovat i na krku, na dekoltu. Stačí, když si tedy nanesete váš oblíbený krém, sérum, olejíček, cokoliv a pak už se do toho pusťte. Takže tady je náš Dermavant Pro, pojďme se na něj podívat, přátelé. A jak jsem říkala, je tak malinký, tak lehoučký, že si jej opravdu můžete brát sebou na cesty. Cestovní pouzdro je tedy součástí tohoto balení, velmi elegantní. Stačí tedy sundat toto víčko. No a protože já už mám zapnutý v zásuvce, tak jste uslyšeli ten zvuk a to je známka toho, že všechno funguje tak, jak má. Ještě se vám rozsvítí světýlko. No a ta

teplá, příjemná energie začne proudit do vaší pleti a skutečně, když jdete vzhůru, tedy pokud jste v obličeji, tak samozřejmě po tvářích vytáhnete vaši pleť nahoru a když zase jdete dolů, tak malinko ten tlak uvolníte. Tak si úžasně promasírujete jednotlivé části obličeje, také jeho kontury, krk a také váš dekolt. A kde se nastavuje ta intenzita mikroproudu, tak to je tady v zadní části díky tomuto otočnému tlačítku. No a přátelé, to je celé. To je celá věda, jak se říká, takže vůbec to není žádný problém. Zvládnou to i babičky, i dědečkové, nebo jim můžete udělat takové kosmetické chvilky a krásně jim zase dodat zářivou a svěží pleť. A já už to úplně cítím, tu zmiňovanou vůni po dešti, obohacený kyslík, opravdu fantastická záležitost. Takže skutečně jen to nejnej, jeden z nejšpičkovějších produktů vůbec na trhu, co se týče tedy odborníků, kteří je používají a kteří je doporučují, jako jsou tedy v oblasti kosmetiky nebo dermatologie, přátelé. Takže už vůbec nemusíte nikam docházet, v pohodlí vašeho domova si přesně takovéto salony, takováto odborná místa můžete udělat, stačí úplně 3 minutky denně, když nebudete používat víčko, samozřejmě ochranné víčko nasadíte, odpojíte ze zásuvky, necháte odpočívat, no a potom večer zase, až se k tomu dostanete, tak stačí další 3 minutky a krásně v noci budete regenerovat a druhý den se probudíte a třeba zase bude těch vrácek o něco méně. Podívejte se, tady vidíte značku top kvality, že opravdu více než milion, více než 2 miliony produktů, takže miliony produktů už tedy dodány do celého světa a i na balení tedy ještě vidíte tu dámu Kristinu Bovs, která stojí tedy za vyvinutím tohoto skutečně přístroje a všechny ty přednosti, které tento přístroj Kristýně přinesl. Díky tomu, že si tedy udělala ten osobní průzkum a po dobu 12 týdnů tedy si ošetřovala pouze jednu část obličeje. Z druhé strany tohoto balení zase máte právě všechny ty zmiňované tři přednosti tohoto přístroje, ať už je to tedy ta tepelná energie, ať už je to tedy ta konstantní stimulace, díky tedy vysokorychlostním impulzům, díky kterým se tedy dostává mikroproud do vaší pokožky, no a potom ten obohacený kyslík zmiňovaný, který krásně zase oživí texturu pleti a zatáhne rozšířené pory. No přátelé, takže teď už víte všechno důležité. Bohužel tedy se nám nepodařilo skutečně získat více těchto přístrojů do dnešního odpoledního úterního vysílání než 35, ale i tak si myslím, že to je fantastická zpráva, že 35 z vás něco tak úžasného může mít, protože pro sebe můžete udělat velmi mnoho, zvláště vy, kdo máte problematickou pleť a kdo právě často se musíte na radiofrekvenční přístroje speciální, unikátní, kosmetická či dermatologická ošetření objednávat. Dámy a pánové, ještě dva momenty, ať i vy, kdo jste se na nás naladili jste se na Klanet TV v těchto chvílích, ať máte stejné šance. Tak ještě než se zprovozní linky, tak je samozřejmě důležité si říci, za jakou cenu je tu máme. Podívejte se, tak toto tedy vypadá ve světě. Kolem 12 000 korun takovéto, tedy skutečně špičkové přístroje stojí. Ale u nás ne. Podívejte se, my jdeme níže než na polovinu. Na 5 899 korun a startujeme, přátelé. Takže můžete už začít volat, ale pozor. Ne, ještě nám sirény houkají, ještě to vylepšíme, ještě to bude lépe a je to tak. A toto už je tedy opravdu konečná cena, více už slevit nemůžeme, přátelé. I tak je to neuvěřitelné, že jsme se dostali dokonce na 3199 korun. Tak teď už je to opravdu ono, teď už jste začali volat, teď už se linky v našem call centru rozezněly, číslo 226-226-248 je vám plně k dispozici, samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný. A stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický tady vánoční dárek, protože přátelé, to už je na celý život. Už tady...

Skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, váš oblíbený krém, který jste zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět, tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroproud už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit, no já si tedy opravdu na podzimní, zimní chvíle nedokážu představit nic příjemnějšího. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli i pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na chatu, můžete si je brát do hotelu, můžete si je brát za svými blízkými o Vánocích, až pojedete za rodinou. Takže to je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Taky v našem call centru rozezněli číslo 226-226-248. Je vám plně k dispozici samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný. A stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický tady vánoční dárek, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který jste zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět, tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroproud už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. No já si tedy opravdu na podzimní, zimní chvíle nedokážu představit nic příjemnějšího. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko, takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli i pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat.

0: telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky. Celý můžete si je brát za svými blízkými o Vánocích, až pojedete za rodinou. Šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Pro vás, kdo jste se k nám připojili až tady v posledních momentech, tak ještě jednou se pojďme podívat na video, kde krásně uvidíte výsledky a to, jak Dermavan Pro úžasně funguje. Jdeme na to!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekolt, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Zbohem!
1: My se vidíme právě teď, přátelé. No a když se podíváme na množství, které ještě je k dispozici, přátelé, blížíme se k absolutnímu vyprodání. Možná za pár chvilinek už skutečně nebude ani jeden Dermavant Pro k dispozici. Měli jsme veliké štěstí, že dnes se do našeho vysílání tedy dostal tento špičkový přístroj, který opravdu už ověřili miliony lidí a proto stále je bestsellerem. Ještě jednou pojďme se podívat. Stačí jenom tento kryt, jak jste viděli na dámě, které to neskutečně sluší, vypadá fantasticky, určitě bychom ji netypovali roky, které tedy má. No a můžeme to jenom odhadovat, ale určitě vypadá možná i o 10 let mladší, než ve skutečnosti je. Tak to zezadu jenom si nastavíte intenzitu mikroproudu, který bude tedy vaši pokožku ošetřovat společně s obohaceným kyslíkem. No a přesně tak to tady vidíte i u nás ve studiu. Vždycky toho tak ráda tady využívám, když si ho můžu vyzkoušet, protože je to velice příjemné. Takový pocit trošinečku podobný, bych řekla, jemnému mravenčení, ale takovému tomu příjemnému. A díky kyslíku se vám rozlévá opravdu po celé té ploše, kterou už ušetříte, takový velmi, velmi příjemný pocit. A můžete samozřejmě v případě, že už jste zvyklí, můžete intenzitu zesílit. Ten zvuk je potom výraznější. Vidíte, že vždycky svítí světlo díky žárovce, která je tedy tam umístěna. No a krásně tedy tento jemný mikroproud prohřívá vaši pokožku a jde až pod její povrch. No a díky obohacenému kyslíku, tedy znovu všechny živiny, které pokožka potřebuje, se mohou vstřebávat krásně. Pory se začnou zatahovat. No a přátelé, vrásky začnou ubývat. Takže vidíte, že opravdu, než si našetříte zbytečně, tedy budete chodit na nějaké drastické zákroky, opravdu je dobré vyzkoušet takovéto jedinečné přístroje se zárukou spokojenosti a které byly ověřeny jak klinicky, tak samozřejmě už miliony zákazníků po celém světě. Dámy a pánové, poslední vteřinky, než se dnes budeme muset rozloučit, ubíhají a připomínám, že jsme tu měli také naprosto špičkové klenoty se šampaň Moj Sanity. Měli jsme tu úžasný kolotoč štěstí, jak já říkám, na kterém se roztáčely i smaragdy, safíry. No a přátelé, měli jsme tu také vzácné přívěskové hodinky, posázené rubíny a hlavně nezapomínejte, ještě stále jedna možnost, ať už přes automatický systém nebo po telefonu si můžete zarezervovat poslední Dermavant Pro. Já tady pro tuto chvíli se pomaličku rozloučím, popřeji vám, ať je váš den úžasný. Doufám, že jste si splnili všechna přání, no a budu se těšit na viděnou zase při příštích vysílání.
2: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
3: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
0: Krásný dobrý den, přátelé, já vás opět vítám u nás ve studiu a dnes bych chtěla mluvit o jedné ne tak úplně důležité věci, ale o věci, která trápí spoustu z nás, a to jsou naše vlasy. A v určitém období, u žen je to třeba období menopauzy, přichází taková nepříjemná záležitost, a to je větší vypadávání a řídnutí vlasů. U mužů samozřejmě je stejný problém. Někdo se s tím popere, neřeší, ale je spousta z nás, kteří ten problém vnímáme trošičku jinak. A samozřejmě snažíme se různými produkty a preparáty a tento v podstatě proces nějak zvrátit nebo zastavit a dopřát zase naší hlavě to, co si zaslouží, to znamená prostě tu krásu, tu ozdobu, kterou se můžeme pyšnit. Je pravda, že že samozřejmě stejný problém mají i muži, kdy začíná období, pakliže to samozřejmě nemají geneticky dané, kdy začínají trošičku řídnout, většinou to začíná na koutech, potom postupně dozadu. A samozřejmě jsou i muži, kteří to neúplně příjemně snáší a všechno se to odráží v podstatě i na naší psychice. Já sama mám problém už v podstatě, dá se říct, od prvního porodu, kdy mi začaly řídnout vlasy a postupem času, jak přišla i menopauza, tak samozřejmě to vypadávání nastalo nebo začalo být tak neúnosné, že jsem i potom musela přejít na mou už původní barvu, aby ten rozdíl nebyl tak viditelný, protože samozřejmě na tmavších vlasech je daleko více vidět, pakliže máte řidší vlasy. Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla vyzkoušet produkt, který můžete vyzkoušet za chvilinku i vy, který jsem vám dnes přinesla a který vám může pomoci právě s tímto problémem, který trápí spoustu z nás. Ať už jsou to ženy v menopauze, ať už to jsou muži ve svých dnech, tak samozřejmě každý z vás může vyzkoušet tento produkt stejně tak jako já a zjistit, že mít takzvané ty dětské vlásky znovu na hlavě není zas tak úplně špatné, protože se objevují přesně v těch místech, které dřív zely prázdnotou. A to jen díky jedné jediné věci. Takže pokud jste zvědaví a pokud si myslíte, že máte stejný problém, jako jsem měla já, tak se připravte.
2: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
3: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
4: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé.

0: Že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. PowerGrowcom využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. PowerGrowcom je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc PowerGrowcom nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. PowerGrowcom si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
1: Trápí vás stejný problém? Vypadávání, řídnutí vlasů, plný hřeben pokaždé, když se češete? Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Hřeben PowerGrow od Wellformu. Používá bezpečný laser, červené a modré světlo nízké intenzity pro stimulaci vlasů a jejich růstu. Hřeben PowerGrow využívá technologii původně objevenou vědci z NASA a prokazatelně pomáhající k růstu silnějších, hustších a zdravějších vlasů. Další výhody hřebene PowerGrow jsou, že ulevuje od bolesti hlavy, stimuluje růst vlasů, zlepšuje krevní oběh a vyživuje a posiluje vlasy. Jak funguje funkce trojité generace hřebenu PowerGrow? 7 červených diod stimuluje nejhlubší části pokožky hlavy. 7 modrých diod regeneruje povrch vlasového folikulu. Vysoce přesné okno s laserovým paprskem vyživuje vlasové kořínky a pomáhá zahustit vlasové folikuly. A vibrační vlny konstantní rychlosti zvyšují průtok krve. Sada balení hřebenu PowerGrow obsahuje hřeben pro růst vlasů, masážní hřeben, sadu na manikúru, štětec a samozřejmě návod k použití. Hřeben PowerGrow je jako ta kouzelná hůlka, díky které se cítíte znovu mladí. Stejně snadné jako česání vlasů. Na snímcích můžete vidět uživatele před a po používání hřebene PowerGrow. Pokud vám vypadávání vlasů sebralo úsměv na tváři, náš hřeben PowerGrow vám ho může opět vrátit zpět. Takže, jak se říká, nakopnout své vlasové folikuly, které spí, tak zrovna teď je ten okamžik, kdybyste měli vzít do ruky telefon a začít objednávat, protože tenhle ten produkt, který vám teď dnes nabízím, je jedinečný a myslím si, že ten, kdo to nevyzkouší, přijde o hodně. Přijde o hodně, protože pokud vy máte stejný problém, řešíte neustále řídnutí, vypadávání vlasů, a špatnou kvalitu vlasů, protože samozřejmě nejen, že podporuje ty vlasové folikuly a probouzí je více k životu, ale samozřejmě tím, jak podporuje také pokožku hlavy, tak tím pomáhá i zdravějšímu růstu vlasů. Takže teď je ten okamžik, kdybyste měli objednávat. Omezené množství máme, takže přátelé, pospěšte si, abyste nepřišli u tuhletu jedinečnou nabídku, kterou dnešním dnem přináším. Jak se říká, každý má takový ten svůj černý

0: box, černou krabičku, letadla jí mají také. No, vy můžete mít tu svoji. Takže v tuhletu chvíli máte možnost využít jedinečnou šanci pro to, aby váš úsměv byl zpět na tváři a ne proto, že se něčím budete bavit, ale proto, že se opět budete cítit dobře, budete se cítit krásně, nejenom ženy, ale i pánové. A já si myslím, že i vy využijete tuhletu skvělou nabídku, protože pokud vás strápí právě ty vaše kouty a nebo vzadu takzvané takovéto kolečko, které občas se prostě mužům objeví a nechcete vyloženě jít sednout si k holiči, aby vám vzal celou hlavu, tak i vy můžete večer třeba při televizi využít tenhle ten skvělý přístroj.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ustří silnější a zdravější vlasy.
0: Tak přátelé, a teď se podíváme, cože to je v té naší černé krabičce. Takže podívejte se, tohle vám přijde, pakliže si objednáte tento náš úžasný produkt. Takže podíváme se samozřejmě zblízka na každou jednu věc. Tak co se týká speciálního hřebenu, tak ten vypadá přesně takhle. Podívejte se. Podívejte se. Naprosto jednoduché. K němu se ještě vrátíme, ale teď vám ukážu zbytek. Máme tady samozřejmě i speciální masážní hřebínek, který je úžasný v tom, že si můžete v podstatě před užíváním tohoto hřebenu trošičku více prokrvit právě tu pokožku hlavy a máme to ve dvou velikostech. Jedna je taková řidší s většími čuplíčky, řekněme tomu, a druhá je s menšími. To, která vám bude více vyhovovat, můžete využít. No a v neposlední řadě, nesmíme zapomenout, také na úžasnou cestovní manikuru, ačkoliv cestovní, já si myslím, že mít tohleto doma by měl každý. Úplně. Podívejte se, co je uvnitř. Nejen klasická manikúra, ale máme tady žiletky, máme tady holítko, máme tady zrcátko, nůžky, máme tady pinzetu, dokonce tady máme pilník, který se otevírá, malý hřebínek, nůžky. No a přátelé, jelikož je to cestovní manikúra, tak máme i cestovní kartáček na zuby. Takže pokud cestujete, můžete využít, pokud necestujete, máte doma kompletní manikúru, krásně, takhle se vším všudy, krásném balení. Můžete i někoho obdarovat. Takže to je v podstatě celý set, který je uvnitř tohoto balení. No a já se teď vrátím v podstatě k hřebenu. A celý tento koncept je v podstatě na tom, že vám pomáhá znovu opět nastartovat ty spící vlasové folikuly, které tam máte, a pomáhá jim opět v růstu. Pomáhá speciálními světly a také vibrací. Zapínání je naprosto jednoduché a už svítíme. A v podstatě takhle jednoduše můžete užívat každý den, třeba u televize, budete večer koukat na televizi, a v podstatě můžete tímto způsobem pomáhat právě růstu vašich vlasových folikul. Další věc, kterou můžete, je odendat tento nástavec a v podstatě používat to bez něj právě na vibrace. Vibrace se zapínají na straně, naprosto tiché, ani u televize to nevadí, a můžete opět provádět masáž celé hlavy. Je to velice příjemné, musím říct, že už jenom to užívání je velmi příjemné, a pakliže se rozhodnete opět nasadit nástavec, takhle jednoduše vypnout a to je celé. Takže myslím si, že denně, já teda musím říct, že většinou to praktikuji večer, já se přiznám, před spaním. Je to příjemné, příjemně to promasíruje, tak nějak uvolní to i v podstatě mě. A dokonce to používám právě, když mám trošičku bolesti hlavy, většinou je mám při změně počasí, a to asi většina z nás od určitého věku, tak i tehdy sáhnu tedy po powergombu, protože v tu chvíli je to opravdu něco, co vám uleví. A používám ho, já se přiznám, že ho používám tedy bez nástavce a používám pouze na prohřátí, pro masírování a s vibracemi. Takže to je to, jak já užívám, jak já používám tenhle ten úžasný hřeben, a já si myslím, že i vy ho budete používat stejně rádi a stejně často v okamžiku, kdy zjistíte, jak úžasně funguje. Takže pokud jste se rozhodli, nebo ještě jste nebyli rozhodnuti v tuto chvíli, tak teď doufám, že jsem vás přesvědčila, abyste sáhli po telefonu a objednali si i vy domů tenhle ten úžasný hřeben. Takže přátelé, pokud i vás trápí vypadávání vlasů, řídnutí vlasů, špatná kvalita vlasů a vůbec špatný pocit z toho, že máte tyhle ty problémy, teď je ten okamžik to změnit, protože i vy si můžete zakoupit tenhle náš úžasný hřeben Power Grow. A v tuto chvíli i vy můžete říct pápa těmhletěm problémům. Takže pokud i vaše vlasové folikuly spí a dělají, že tam nejsou, tak právě teď je čas na to je probudit znovu k životu. A věřte mi, že si zvyknete používat ho denodenně, stejně tak, jako to dělám já. A zvyknete si na to s radostí v okamžiku, kdy zjistíte, že vám opět rostou takové ty dětské vlásky v místech, které dříve zely prázdnotou. Takže přátelé, pospěšte si, protože jedinečná nabídka se neodmítá. Máme omezené množství, takže je možné, že pokud si nepospíšíte, ne na každého se může dostat. A myslím si, že cena je naprosto bezkonkurenční. Pospěšte, v tuhletu chvíli dostávám pokyny z režie, že opravdu čísla ubývají, počet možností se snižuje, takže buďte to i vy, kdo si domů nechá doručit tenhle ten úžasný box, černou krabičku, říkejme tomu třeba tak, a v ní tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. pospěšte si, protože poslední šanci

0: máte právě v tuto chvíli. Nevždy přicházím s nabídkou, nevždy přicházím s šancí zakoupit skvělý produkt a pokud ta šance je právě teď a právě tady, tak ji využijte. Hřeben PowerGrow může být i pro vás skvělým řešením a opět vracením úsměvu na vaši tvář.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že PowerGrow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti PowerGrow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. PowerGrow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. PowerGrow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc PowerGrow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. PowerGrow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ustří silnější a zdravější vlasy.
0: Takže přátelé, já si myslím, že v tuhle tu chvíli už jste dostali úplně všechny informace, všechny pro, a teď jsem chtěla říct i proti, ale v podstatě proti jste nedostali žádný. Takže jenom pozitiva. Dámy, a pokud i vás opravdu trápí tyto problémy, někdy tyto problémy přichází a v období, kdy v období porodu nebo v období, kdy jsme porodili, tyhle ty problémy občas opravdu se stávají každému z nás. Někdy ty problémy přichází právě s menopauzou, což v podstatě dá se říct, že oba tyto příklady se staly konkrétně mně, takže teď budu hovořit sama za sebe a musím říct, že v období menopauzy nebo když ta menopauza právě přišla, tak to vypadávání se ještě znásobilo, musím říct. Nejen začaly velice rychle řídnout ty vlasy a právě i v těch okolních místech, jako jsou kouty. A u těch tmavších vlasů je opravdu problém, že to prosvětlení nebo ta místa, kde už ty vlasy nejsou, kde je opravdu hodně vidět a pokožka prosvítá. Takže je to opravdu velmi nepříjemné pro nás, pro ženy, protože přece jenom, jak se říká, vlasy jsou taková koruna ženy. A v okamžiku, kdy tu korunu ztrácíme, tak samozřejmě trošičku to i vnímáme my vnitřně, necítíme se ve své kůži. Ale tyto problémy nemají jenom ženy, tyto problémy a pocity mají i muži. A i oni mají šanci to změnit. Takže pokud i vy máte

máte ty spící vlasové folikuly kdekoliv, tak tohle vám je 100% najde a probudí. Takže přátelé, pospěšte si, protože v tuhle tu chvíli máte jedinečnou příležitost. Myslím si, že za bezkonkurenční cenu, když se podíváte na trhu, za kolik se prodávají podobné přístroje, anebo za kolik nabízejí podobné procedury různé kliniky, tak zjistíte, že ty ceny jsou opravdu úplně někde jinde a nejsou bohužel dostupné pro všechny. Vy můžete mít takovou malou vlasovou kliniku doslova ve svém obýváku, nebo v ložnici, nebo v koupelně. V podstatě kdekoliv, kde se rozhodnete, právě ty vaše vlasové folikuly probouzet. Takže přátelé, pospěšte si, máte jedinečnou šanci v tuhletu chvíli získat i vy vaši malou vlasovou kliniku domů, a to přímo v tomto malém, úžasném hřebenu Power Grow. Pospěšte si, ať nepromarníte šanci, kterou máte právě teď, protože může být poslední. Takže přátelé, ještě si připomeneme, co všechno obdržíte, pokud si zakoupíte náš hřeben Power Grow. Tak nejen, že dostanete samozřejmě tenhle ten úžasný hřeben, který obsahuje i nástavec, který můžete samozřejmě oddělit a používat ho bez nástavce, pouze na vibrační metodu, ale získáváte také speciální masážní kartáč. Takhle jednoduše se používá a v podstatě můžete si promasírovat právě pokožku hlavy a lépe prokrvit. Já to používám před kartáčem, protože lépe prokrvená pokožka propustí více toho úžasného světla. Tak, také získáváte masážní kartáč a v neposlední řadě úžasný set manikúry, ale já říkám nejen manikúra, protože to je taková cestovní černá krabička, která obsahuje holítka, břity, pinzetu, pilník, zrcátko, nůžtičky, malý hřebínek, klasické nůžky a samozřejmě i cestovní kartáček. Takže takhle krásně můžete vycestovat. Myslím si, že je to naprosto skvělá věc, když to máte všechno takhle pohromadě. No a tohle celé vám přijde v jednom balení a můžete to využívat nejen na cesty, ale samozřejmě i na doma. Já se přiznám, že co se týká masážního kartáčku, tak ho používám i během dne, třeba k učtení nebo když jen tak odpočívám, protože je to strašně příjemné a musím říct, že a to promasírovávání pomáhá právě i uvolnit, pokud máte nějakou bolest hlavy. Takže celý tento set může být váš. Objednávejte. Takže přátelé, definitivně poslední šance pro vás získat tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. A víte, co je na tom úplně asi to nejlepší? Že ho v podstatě můžete využít úplně kdykoliv, protože svým rozměrem a tím, že je bezdrátový, tak se vejde do každé kabelky a vy můžete tenhle ten úžasný přístroj používat v podstatě kdekoliv, třeba i v práci, v kanceláři, kdekoliv vás napadne, prostě zapnete a začnete svoji vlasovou kliniku přesně v okamžiku, kdy vy budete chtít. No a za bezkonkurenční cenu. Takže přátelé, poslední šance pro vás, pokud i vy chcete, opravdu počet není neomezený. Máme omezený počet těchto úžasných hřebenů, takže pospěšte si, ať i vy se stanete majitelem tohoto úžasného produktu a i vy se můžete začít cítit opět, jak se říká, ve formě, protože vás nebude trápit problém s řídnutím nebo s vypadáváním vlasů, pakliže ty vaše vlasové folikuly pouze spí a nejsou probuzeny, tak věřte mi, že tenhle vlasový detektor je najde, probudí opět k životu. A nejenom to, ale i ty původní vaše vlasy, které máte, vám tak dokáže v podstatě tou svojí péčí doslova a do písmena, já to řeknu, nakopnout, že kvalita vašich vlasů bude opravdu někde jinde. Takže přátelé,
teď je ten čas. Vidíte? Pospěšte si, vemte do ruky telefon a objednávejte poslední kousky, které tady máme pro vás, protože máte jedinečnou příležitost získat náš hřeben Power Grow.

erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you?

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Kart Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Kart Extra za 13,90. Kaufland.
6: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
7: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
8: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku borůvky balené kanadské 300 gramů za 84,90. Hovězí Queensland steak 100 gramů za 54,90. A holba šerák přikoupit 20 kusů za 11,90. Kaufland.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Na Vinted může být všechno znova nové.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
16: Ahoj, Sáro.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou Kofolou nulka úplně bez cukru.
5: Nulka.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc květák kus za $26.90. Penny.

Mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si

0: prodloužený víkend. Od pátku borůvky balené kanadské 300 gramů za 84,90. Hovězí Queensland steak 100 gramů za 54,90. A holba šerák při koupi 20 kusů za 11,90. Kaufland.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
12: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Jiřinko? Jiřinko?
14: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
13: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
13: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
13: Až 70%.
14: No,
13: a to je pěkný.
14: To je pěkný.
15: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
16: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
18: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
10: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
11: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba pračku se sušičkou Samsung s parním programem nebo sušičku Samsung s bleskovým sušením. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
12: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
13: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
14: Jdu si dát pauzu.
15: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
17: Flexa, akučka a ta...
18: Křoviňák.
17: Klepeta.
19: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
20: Na Vinted může být všechno znova nové.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
22: Ahoj, Sáro.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti. Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Flexa, akučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Oral-B!
15: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
16: Každý rodič umí něco jedinečného.
17: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
20: Hello, hello, it's Robbie Williams.
19: I brought something delicious.
20: Felix,

0: ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
1: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu

0: před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Sensodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Sensodyne.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
8: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
11: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
12: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
13: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel. Bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

Marista.